0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: lístky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243, více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí 4 nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Už tradiční akcí závěru prázdnin je Císařský den v Kadani. Program je dnes po celý den na Mírovém náměstí, kde se otevře středověké tržiště, na které dorazí Karel IV. S družinou. Kadaňský hrad nabídne historický program a loutkové divadlo, Mikulovická brána, ukázky útrpného práva a strážení věže. Program ukončí v 10 večer.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 4 minutky po sedmé, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hit Rádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
9: Hit Radio North Music.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic
1: pro
0: tebe.
1: Mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mi říct.
0: Takže, prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch pěti, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: Se to povídat. Ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale jako, něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc. Protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, vstávám v 9, protože no prostě nechci stávat takhle brzy.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo? Ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr, ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhý. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musí stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6, 7 hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačima, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 3/4 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose, Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Dobře, 3:45, dobré ráno, vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci, v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek, teď mám dopoledne, Péťa.
1: Ale tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Leonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Než se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00, píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našovat, přátelé, já zase pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, k lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7:00 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhyovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love. Hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Koma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11-letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činasky zpívají. Venku je na nule, ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Ana Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lembert, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své

Zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8 hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal. Bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Užít si dnes můžete i rodinný den na koupališti. Město Podbořany zve na program pro celou rodinu, který bude na podbořanském koupališti. Program začíná ve 13 hodin a potrvá do 6 večer. Pro děti jsou připraveny zábavné soutěže, maskoti, dětská diskotéka, hasiči nabídnou pěnu a představí se i policisté s ukázkami.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
10: Hitrádio Nord Music.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jestli nám bude končit, tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano.
1: No tedy skoro eura, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik. 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak, ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď je Taylor Swift, hezké ráno.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrté na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

0: kuponky vyměním za kuponky. Kolabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl objevit taky na takovéhle pláži.
3: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš si nějakou nemovitost.
2: No jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, to je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka takhle. Šup, šup, šup, šup, šup, šup. Dejte mi je všechny, díky.
3: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

0: Milly Furtado, Say It Right, hezké dobré ranko. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmurném počasí, i když já nevím, jak vy, já jsem docela ráda, že je dneska takhle. Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhiovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v zámecké zahradě.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Den s modeláři je dnes připraven v Žatci. V Žateckém regionálním muzeu si můžete vyzkoušet práci modeláře železničních krajin, seznámit se s možnostmi 3D tisku, slepit si třeba vlastní model nebo si prohlédnout vláčky a lokomotivy. Pro nejmenší jsou připravené omalovánky, no a otevřeno je od 13 do 16 hodin.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré sobotní dopoledne, 3 minutky po 9. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
9: Hit Radio North Music.

0: your eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
5: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Nico Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost? Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
0: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
1: Máme se krásně.
0: Skládáme básně.
1: Tak nějak.
0: Co pak budeš dneska dělat?
1: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
0: Aha, kolikáté?
1: 40.
0: Ježiš, no tak to je krásný, tak to jsme stejně staří, 85. rok nebo 86.
1: 86.
0: Tak no, mě už bude 41 za... Ježišmarja, za 3 měsíce! No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatu na
1: strašný
0: telefonu.
2: No, tak já...
0: Bude za 9 let 50.
2: No, mně sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježiš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vydáme ve 40, v 50, vy zrajete jako víno, u vás to neplatí.
0: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
1: No.
2: Tak nám u chlapů je to jiný.
0: Budeme hrát pro syna?
1: Tak, budeme hrát pro syna.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
0: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky. Z jakého datumu dneska má narozeniny?
1: 19.8.
0: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší. A hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Buď si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom hráli tu 3. Jdeme na to, Zlatuško?
1: Ano, jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
1: Já bych pokračovala.
0: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
1: Tak já to zkusím do třetice.
0: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
1: Tak.
0: Elastic Heart od Sia.
1: Ano, jdeme dobře do toho, to je ono.
0: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
0: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít. Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
1: Dobře, dobře. Mhm.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Krásný den.
0: Tobě taky.

0: Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, puste si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá radost na 777-937-777. A prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým tipem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nazdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhiovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Na Stínadla přijíždí zbrojovka.
9: FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno.
8: V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz.
5: Náplně hned.
6: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, 2:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve 3 studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod 2. za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce 3. Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Už tradiční akcí závěru prázdnin je Císařský den v Kadani. Program je dnes po celý den na Mírovém náměstí, kde se otevře středověké tržiště, na které dorazí Karel IV. S družinou. Kadaňský hrad nabídne historický program a loutkové divadlo, Mikulovická brána, ukázky útrpného práva a strážení věže. Program ukončí v 10 večer ohňostroj.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
9: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak létu pomalinku odzvonilo.
7: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
9: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
7: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
9: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po 10. My pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
1: Hit Radio North Music.

Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no? Je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3,5 tisíce korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích, pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou, opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Hm? Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudeme, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z pódia.

0: Volám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezdězu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady CZ a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezdězu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MIG21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink a nebo Kamarád.
1: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Loužtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
4: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
5: www.cirkushumberto.com
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo. Jo? Takže byl jsem na jedné nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj. A prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl. Moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik? 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, u mácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jste řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní skupina.
1: Já mám taky vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky
0: tu
1: vzácnější. To
0: bude Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: Hity na přání k vaření budou startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777 937 777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině 60 minut podle vás.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás

0: baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Město Žatec vás zve na dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatec. Žatecké dočasné.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chýšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cyklooubousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Užít si dnes můžete i rodinný den na koupališti. Město Podbořany zve na program pro celou rodinu, který bude na podbořanském koupališti. Program začíná ve 13 hodin a potrvá do 6 večer. Pro děti jsou připraveny zábavné soutěže, maskoti, dětská diskotéka, hasiči nabídnou pěnu a představí se i policisté s ukázkami.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777 937 777, co byste rádi od nás slyšeli. Hit Rádiem.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: Hity na přání k vaření, pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci, ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuju za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s tím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření 2 minutky po 11:30. Těch SMSek je tady strašně moc. Omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčku vás všech. Alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding. Tak přesně tohle tady za moment bude.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Skonto nábytek.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin vyjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Den s modeláři je dnes připraven v Žatci. V Žateckém regionálním muzeu si můžete vyzkoušet práci modeláře železničních krajin, seznámit se s možnostmi 3D tisku, slepit si třeba vlastní model nebo si prohlédnout vláčky a lokomotivy. Pro nejmenší jsou připravené omalovánky, no a otevřeno je od 13 do 16 hodin.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách, 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
10: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: Hezké dobré odpoledne, 3 minutky po 12. Nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky. Tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A taky teď už Hanson a Mba.
10: Hit Radio North Music.
11: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

Vánoce pomalu, ale jistě přicházejí, kamarádi, už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách, no, můžete, bez všeho, hlavně na Hané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí na mazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou!

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio North Music.
3: Mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
8: www.cirkushumberto.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminku malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Sobotní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu 22. Sobotní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu 22. srpen. Nechte si chutnat, pokud právě

0: A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
4: škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Mostu do Lobosic pozor, za Třebíblicemi tady bourali dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se tam kivadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
2: Nastínadla přijíždí zbrojovka. FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno. V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně čtyřhvězdičkové rezorty s all inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30-letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřili alkohol. Nejprve jim nabídl 5 000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
7: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
6: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: V Ústeckém kraji dnes máme chladné a deštivé počasí s nejvyššími denními teplotami mezi 14 až 18 stupni. Přehánky a slabý déšť budou během odpoledne pomalu postupně ustávat a obloha se začne částečně vyjasňovat.
4: Hit Radio Nord Music.
0: A aby bylo mezi námi dnes jasno, zdraví vás Káťa Sekalová, přeju krásnou sobotu. Hit Radio. A vykopávám naší dnešní pětihodinovku. Tohle jsou Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This.

Skvělá vypalovačka na Hit Radio Nord Music, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone. No, dnešní přehaňkový deštivý počasí úplně nenahrává venkovním akcím, ale co jsem koukala na meteoradary, už by teď odpoledne pršet nemělo, tak kam se dá u nás v rámci severních Čech vyrazit? Co se kde děje? V Roudnici nad Labem, v Zámeckém parku, začalo ve 12 hodin roudnický pivobraní. Nabízí vám tam pivní speciály z vybraných mini pivovarů, beer pong a hudební program. V Kadani od 10 hodin je na Mírovém náměstí 32. ročník císařského dne. Tady vás čekají historické tržiště, dobový řemesla, středověká hudba, rytířské turnaje, šerm, taneční vystoupení, no a večer program zakončí ohňová show a pyromuzikál na řece Ohři. A do třetice akce, kam razím večer po vysílání i já, tak to jsou osecké slavnosti. V Oseku začaly už v 9 hodin osecké slavnosti s tématem Průlet historií. Program v areálu cisteriánského kláštera nabízí divadelní scénky, historickou arénu, řemeslný trh a koncerty. Vystoupí například krušnohorská dudácká muzika, Martin Maxa, Blue Cymbal a nebo taky Tata Boys. Tak co, uvidíme se s někým z vás v Oseku? No a my už teďko na Hit Radio Nord Music jdeme čarovat Abracadabra a Lady Gaga.

0: Na Hitrádiu North Music Krištofové, kteří si myslí, že nějak málo tančí. Přátelé, jestli i vy máte pocit, že nějak málo tančíte a chtěli byste to změnit a třeba už dneska, tak se vydejte stejně jako já na Osecký slavnosti, protože tam se určitě večer bude tančit.
1: Amorská tanečnice, potápí plachetnice, čítá je na tisíce.
0: V 8 tam vystoupí Tata Boys a třeba tam vysmahnou zrovna tenhle jejich hit Tanečnice, anebo jinej. Mají jich spousty a já vám zaručuju, že sedět na nich nebudete. Tata Boys roztančí i mrtvolu. Ale já už je letos uvidím po čtvrtý, takže mi věřte, že si je užijete mocně. Osecký slavnosti a Tata Boys už dneska v 8 večer. Vidíme se tam.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
6: www.cirkushumberto.com.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

přesně půl druhý. Tohle je Hit Radio Not Music a taky Train. Stalo se vám někdy, že mělo vaše letadlo zpoždění, ale vy už jste v tom letadle byli nahnaný a prostě se stálo? Asi jo, že jo. No, většina z nás prostě jenom sedí a čeká. Jenže 40-letá influencerka Whitney Lynn na letu z Floridy, tak tam měla jiný plán. Asi si řekla něco jako, hele, lidi se nudějí, letadlo stojí, tak je čas na pořádný duchovní restart. Stoupla si do uličky a spustila kázání o tom, že chce všechny osvobodit od démonů, kteří nemají rádi Ježíše. Tomu říkám věrný publikum. No jasně, nikdo totiž nemohl utíct, protože všichni byli připoutaní a zavřený v tom letadle. Jenže letušky pro tuhle nebeskou show neměly pochopení a po poradě s kapitánem jí z letadla vyhodili. No Whitney sice argumentovala svobodou slova, ale posádka prostě měla jasno. Ve finále z toho byl zákaz lítání u tří aerolinek, což ale Whitney vůbec nezlomilo. Cestou do hotelu prý stihla na víru obrátit ještě řidiče letišního autobusu a i chlápka na recepci, takže po naučení pro dnešek. Až příště poletíte a soused vedle vás bude divně koukat, možná to není strach z turbulencí a létání, ale jenom jeho vnitřní démon.

Na Hitrádu Nord Music, Kato Ajon, Turn the Lights Off. Hudba na Vinicích, to je unikátní série open air koncertu, která se od roku 2020 koná v moderních vinařstvích po celé České republice. Jde o vlastně o takové spojení kulturního zážitku s živou hudbou a s ochutnávkou kvalitního vína, kterou oceníme jak my, tak vy, prostě všichni. No a tyhle koncerty už k létu prostě neodmyslitelně patří. Včera i přes nepřízeň počasí odhrál ve vinařství Johan V. David Koller svůj koncert. No a jestli nevíte, co s dnešním večerem, tak na další koncert ze série Hudba na Vinicích můžete vyrazit dneska na zámek do Mělníka, kde vystupují Krhut s Kozubem. Příští sobotu taky na zámku Mělník vystoupí Monkey Business. No a v pátek 11. září vystupují Krhut s Kozubem. Příští sobotu taky na zámku Mělník vystoupí Monkey Business, no a v pátek 11. září ve vinařství Johan

0: pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na Dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme za minutu, dvě hodiny, poslední hudební slovo, třeba 13. hodině měla Taylor Swift. No a teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 mezi 42. a 48. kilometru ve směru na Drážďany probíhají práce na silnici a to stejné v opačném směru na dálnici D8 mezi 46. a 44. kilometru ve směru na Prahu taky probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Yeah. Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
7: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
6: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sára Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
0: Tak se mrkla na radar, u nás na severu Čech už nikde neprší, počasí se umoudřilo a už se taky občas objevuje i sluníčko. Teploty se teď pohybují od 16 do 18 stupňů Celsia, což vypadá, že bude asi i dnešní maximum.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi a před námi opět hudba, tak se pojďme bavit a trsat a zpívat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

A to máte Gabry Ponte, Lumix, Precioso a jejich Hrom, Thunder a Hit Radio Not Music. No a na nás teď nečekají žádný hromy ani blesky, ty jsme si užili bohatě včera, ale čeká nás kočička, která dneska slaví 31. narozeniny. Svíčky z narozeninového dortu dnes foukává Dua Lipa. Věděli jste, jak si tahle popová ikona udržuje svoji neskutečnou energii na pódiu a pověstný břišáky? Zpěvačka Dua Lipa se netají tím, že drží striktní přerušovaný půst a po 6. hodině večer už prostě nejí. Momentálně je prý zavřená v legendárních studiích Electric Lady v New Yorku, kde už pracuje na zbrusu nový muzice. No tak se těšíme, čím nás překvapí příště. Okay. Všechno nejlepší, Dua Lipo. No a my si tě teď oslavíme tímhle tvým skvělým hitem. Houdini, Dua Lipa, všechno nejlepší.

0: Máme minutu po čtvrt na tři. Vy pořád ladíte Hit Radio Nord Musica. Tohleto to byl Damiano David The First Time. Sobota, víkend, to by byla škoda někam nevyrazit. No a třeba i nějak netradičně. Takže nechte dneska večer gauč gaučem, na severu Čech ožívají památky pod rouškou tmy. Po roce je tu Hradozámecká noc a severočeský hrady a zámky mají našlápnutý program. Na zámku Duchcov vás čeká velká grand tour, noční výprava do běžně nepřístupných prostor, jako je obrazárna nebo hlavní sál. Zámek Stekník a Ploskovice zase chystají kostýmované prohlídky, kde ožijí staré příběhy. Chcete raději romantiku u ohně a buřty? No tak to vyražte na hrad Házenburg. Pozor, kapacita je omezená, tak si ulovte lístky online na Kudy z nudy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

pohodovej, vyklidněnej, vyčilovanej hit, který se úplně hodí k dnešnímu počasí. Melanie C a Lisa Lopez, Never Be A Same Again. No, my jedeme pořád na vlnách Hit Radio Nord Music, za minutu máme, za necelou minutu máme půl třetí, papáníčko, teda oběd je za námi, ale večeře před námi, takže možná dám teď někomu tip. Já jsem si psala s kámoškou a mimo jiný jsem jí posílala fotku, že teď klukům, který jsou u nás na chatě u Labe a rybařej, tak jsem jim udělala v remosce kančí guláš, jo? A světe div se, ona neznala remosku. Je tady ještě někdo, kdo taky nezná nejlepší český vynález? Remoska. Za mě remoska geniální. Kam se hrabe nějaký předražený Thermomix. Upeče všechno od sladkého poslaný. Téměř bez práce, bez namrněného dalšího nádobí a třeba takový obyčejný kuře, tak to je z remosky úplně božský. A to, že je remoska oproti klasickým troubám úspornější až o 80%, no tak to už je jenom taková třešnička. Mimochodem, víte, k čemu já používám doma troubu? Už jenom k uložení právě té remosky.

0: i legendární YouTube. Tak už za chvilinku u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Děčíně v Maroldově ulici tady bouraly dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Na trase Nový Bor Děčín na příjezdu do Ludvíkovic, tak tam bouralo taky osobní auto a převrátilo se, počítejte také s omezením. No a na D8 na 33. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
8: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
7: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: U nás na severu Čech máme polojasné počasí, deště pryč a venkovní teploměr ukazuje 19 stupňů. Jestli se večer někam chystáte, deštníky můžete nechat doma, očekáváme polojasno až skoro jasno, ojediněle budou mlhy a nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Další hodinka je před námi, s vámi pořád Káťa Sekalová a teď taky Evanescence, Bring Me to Life.

0: tak všechno mám.
1: Přesně tak. Když jsi blízko, tak všechno mám. Poetika na Hitrádu Nord Music, máme 15 hodin 9 minut. Letí to. Taky se vám to stává přesně ve 3 ráno, oči do kořán, tělo unavený, ale mozek začne vymýšlet scénáře a představivost jede na plný koule. Tak podle statistik má tenhle problém skoro 80% z nás. Naštěstí ale existuje prej geniální 30-sekundový trik, který nás zaručeně vrátí do říše snů. Říká se mu falešný mrknutí. Stačí prej, když prostě v posteli zavřeme oči a po chvíli je zase otevřeme. Můžeme zkoušet super pomalý mrkání nebo naopak rychlý, jako když se snažíte strašně zůstat zhůru. Mozek prej tím oblbneme, protože omezí vizuální podněty, unaví nám ty víčka a okamžitě vypne otravný noční myšlenky. A když ani to nezabere, tak máme uplatnit pravidlo 15 minut. Máme vstát z postele, jíst si do křesla, číst a vrátit se. No tak nevím. Schválně, dneska to v noci třeba otestujte. Mě to teda připomnělo jeden vtip, jo. Já, když nemůžu usnout, tak počítám do 3 a spím. A co když za tak krátkou chvilku nestihneš usnout? No, tak počítám do 3:30.

0: Tak z divoké divočiny s vlky rovnou na taneční parket už za chvíli. Taková je dnešní sobota na Hit Radio Nord Music. Selena Gomez a Marshmallow se svým hitem Wolves odvedli skvělou práci, no a teď už je čas předat štafetu. Další hudební štafetu přebírá Cyril Stumbling In a tahle pohodovka, která se absolutně hodí na tuhle sobotní náladu. Tak už za chvilinku, díky, že jste s námi.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plohn.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Já mám pocit, že v tomhle videoklipu, v tomhle hitu, jsou taky kolony. Proč to říkám? Hned vám to vysvětlím. R.E.M., Everybody Hurts, taky Hit Radio Nord Music. Já vám přeju krásné sobotní poledne, odpoledne. Je 22. srpna a konec prázdním nám nezadržitelně dejchá na záda. No a prý právě teď startuje jedno z nejnebezpečnějších období na českých silnicích. Lidi se hromadně vracejí z dovolených, doprava houstne, statistiky varujou před kolonami a nehodami. Policie prý posílila terén, mnohem víc hlídek a silničáři slibujou, že na dálnicích raději omezí práce, aby se dalo vůbec projet. No, tak to jsem si dneska na D8 nevšimla, spíš naopak, ale máme tady odborníky, který raději, že se máme na cestu pořádně připravit, naplánovat a odpočinout. A já vám pro vás takovou pozitivní zprávu, když už v té koloně náhodou uvíznete, berte to z té lepší stránky. Aspoň máte konečně dost času na to, abyste si v autě společně s rodinou zabékali, zaspívali z plných plic všechny ty otravný letní hity. No, třeba tenhle ten na Hit Radio Nord Music. I když, tam byste se pěkně vyřvali steky. Linkin Park, The Anthony Smash.

0: Ať si kdo chce, co chce, říká, ten saxofon je prostě sexy. Na Hitrádu Nord Music Klingande Jubel. Je super, že pořád máme sobotu a víkend, ale to pondělí stejně přijde. To prostě nejde jinak. No a abychom si to pondělí už od rána zpříjemňovali a snažili se co nejvíc to pondělí si udělat hezký, tak já vás navedu a poradím už od rána ladit naše Hit Radio Nord Music, protože nejdřív od 6 do 9 je naše skvělá a báječná snídaně šampionů s Jasmin a Michalem. No a pak v 9 nastoupí on, Jirka Felnář a jeho 6 srdcovek. Srdcovky, tak to jsou přesně ty hity, co vás už od rána budou hladit a dělat šťastnější a veselější. No a už v pondělí se můžete těšit na tuhle pecku. Yes, I gotta have faith. Rok 1987, George Michael, jeho Fate. Tak už v pondělí v srdcovkách na Hit Radio Nord Music.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká.
1: Co neznám?
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 polo-

0: posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Letí to jako blázen, za 2 minuty, 16 hodin. Tohle je Hit Radio Nord Music, David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. My nejdřív jdeme na dopravu, ale pak vás taky čekají zprávy a počasí. A teď už je tady slíbený dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Litoměřicku v Roudnici nad Labem v ulici na Krásných horách u křižovatky s Krátkou. Pozor na porouchaný kamion. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O 3. zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během prohlídek, kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
13: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstánkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9.30 a poslední v 16.30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje
12: a délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě Britka Ethel Caterhamová oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
0: V Ústeckém kraji teď odpoledne panuje polojasná obloha, sluníčko se na nás občas usměje a teploty se pohybují od 18 stupňů, to měří Ústí nad Labem, 19 stupňů máme v Mostě a Teplicích, no a 20 stupňů je v Lounech a Žatci taky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Přeji krásné sobotní odpoledne, playlist Hit Radio Nord Music je nabitej, tak pokračujem. Gigi D'Agostino, In My Mind.

Krásný duet na Hitradio Nord Music. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. A teď mi, přátelé, teda hlavně kafaři, řekněte, co si ráno přidáváte do kávy? Klasický mlíko nebo jedete na vlně moderních trendů? Dneska je totiž světový den rostlinného mléka a já se vás teď chci zeptat, frčíte taky tady v tomhle trendu, protože upřímně vyznat se teď ve všech těch mlékách, to je prostě vyšší dívčí. Mlíko mandlový, sojový, ovesný, kokosový, hrachový nebo z kešu oříšku. Jako člověk má občas pocit, že prostě vůbec nechápe, o co jde a co vlastně potom po něm ty lidi v té kavárně chtějí. Jo. Ale abychom nekřivdili, třeba takovýto ovesný mlíko prej skvěle pění. Takže pokud vám doma zrovna došel jar, tak možná víte, po čem sáhnout. Jak to máte vy? Pijete rostlinný mlíka, jste trendy, protože vám chutnají, nebo zůstáváte věrně poctiví naší kravičce z farmy? Napište mi na náš WhatsApp 37 39 958 a já zatím pokračuji v čem jiném než hudbě. Dáme si Alexe Morena, Ordinary. Krásnou sobotu přeji.

0: Coldplay a BTS si u nás v éteru Hit Radio Nord Music teď vytvořili svůj vlastní vesmír, My Universe. Je 4:45, čas na odpolední kávu. A jak už jsem zmiňovala před chvílí, dneska je světový den rostlinného mléka a já jsem hodila do placu na vás dotaz. Jestli jste kafaři a jestli si do kávy přidáváte mléko, tak jak to máte vy? Pijete ty drahý biosrandy nebo dáváte přednost klasickému mlíku za 20, když je teda v akci? Napište mi prosím na WhatsApp 37 39 958, co si vy přidáváte do kávy, já se budu těšit a taky prásknu, co si do kafe dávám já. A vy pište taky 37 39 958.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Rehab in my head, odpluli dopryč, jsme pořád na Hitradu Nord Music a já se vás ptám, jelikož je dneska světový den rostlinného mlíka, co si do kávy přidáváte vy? Tak začnu u sebe a stejně jako Jarda, který mi před chvílí napsal, si do kávy schodně dávám obyčejný mlíko od Kraviček. Pak mi ještě napsal Martin z Ústí. Ahoj, já na tyhle trendy vůbec nejsem, do kafe patří klasické plnotučné mléko a hotovo. Tyhle rostlinné náhražky mi přijdou úplně bez chuti a navíc jsou hrozně drahé. Zdravím. Souhlas, Martine. Lucka z Chomutova. Hezkou sobotu, já na rostlinný mléka kupuju, ale spíš z donucení, protože mě nedělá dobře laktóza. Nejvíc mi chutná ovesné. Mějte se fajn. OK, chápu, laktóza. A ještě Tomáš. Čau, my doma pijeme normální kravské mléko, ale minulý týden jsem v kavárně ze zvědavosti zkusil kapučíno s mandlovým a nebylo to vůbec špatné. Má to takovou zajímavou oříškovou chuť. Určitě zkusím znova. OK, tak možná to taky někdy prubnu. Děkuju za vaše zprávy. Od mlíka zpátky ke strojům, teda k hudbě. Na Hitradu Nord Music nás teď čeká pan zpěvák Bryan Adams, Please Forgive Me. Mimochodem, 13. prosince bude u nás v Praze O2 aréně. Tak jdeme na něj. Please Forgive Me a Hitradio Nord Music.

0: Sigma a Paloma Faith na Hit Radio Nord Music, jejich Lullaby. Tak i když se tenhle hit jmenuje Lullaby neboli ukolébavka, moc ukolébací mi to nepřišlo. Každopádně chuť na kafe jsem vám už před chvílí mýma vstupama a debatou o kafi a rostlinném mlíku udělala. Tak teď by to k té kávě ještě chtělo nějaký ten dezertík. Co říkáte? Tak co třeba tuhle třešničku na dortíku? Co takhle Kelly Clarkson a její hit Stronger? Já vám přeju parádní odpolko s naším Hit Radio Nord Music a díky, že jste s námi.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 km od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Hit Radio Nord News
3: ti najdete na www.maitreya.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.

0: Za minutu 17 hodin Fort Minor, Where Would You Go? A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na dálnici D8 mezi 42. a 48. kilometru ve směru na Drážďany, probíhají práce na silnici a je tomu tak stejně i v opačném směru na dálnici D8 mezi 46. a 44. kilometru ve směru na Prahu, tam taky probíhají práce na silnici. No a jestli o něčem víte vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
10: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
9: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
0: 2 minuty po 5. hodině se teploty u nás na severu pohybují kolem 20 stupňů Celsia, no a v noci na neděli teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Zítra v neděli bude jasno, oblačno někde a teploty se vyšplhají v maximech na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Doprava zprávy počasí za námi a před námi opět nadupaná hodina plná hitů, tak jdeme na to.

Na Hitrádu Nord Music, Desire, Life. Life, to je prostě život. No a život ze života je i tohle, z toho, co vám teď budu vyprávět, přátelé. Zapomeňte na Alzu a jejich uřvanýho mimozemšťana. V Bratislavě totiž vynalezli úplně novou kurýrní službu. Jako dělám si srandu, jo, ale představte si, že jeden týpek tam v plném provozu na ulici převážel na elektrický koloběžce regulérní obří bílou lednici. Chápete to? Jako já mám problém na koloběžce udržet balanc s batohem na zádech a tenhle borec si prostě hodil na řídítka lednici a jel. Policie z toho samozřejmě zrovna nadšená nebyla, teď po něm pátraj a hrozí mu pokuta 50 eur, což je asi 1200 korun. Když si to ale spočítáte, je to pořád o dost míň, než kolik dneska stojí doprava z elektra až do bytu, takže ekonomicky vzato to byl vlastně geniální tah. Bratislava je ale těmito kuriozitami docela vyhlášená, jo. Jenom za poslední 3 měsíce tam nejdřív 2 týpci jeli městem na gauči připevněným ke koloběžkám. V červenci jel další borec na elektrokoloběžce 100. A v srpnu, teď v srpnu, policajti stopli ještě kutila, co si flexou uřízl střechu ze starého Citroenu a udělal si z toho vlastní kabriolet. No tak co v Bratislavě vymysleli jak příště? Já nevím, že by Bratislava byla takový druhý Brno,

0: a Teplice v Ústeckém hit rádu Not Music. Tepličtí kabátě a jejich Malá dáma, skvělej nesmrtelný hit. No a nesmrtelní jsou, přátelé, i naše hit rádia klasik, který fungují pravidelně od pondělí do pátku u nás na hit rádu Not Music od 6 do 9 večer. Takže až v pondělí přijdete konečně z práce domů, hit rádio klasik to jistí, protože od 6 večer bude opět nadupaný až po okraj. Tak nezapomeňte, že už v pondělí se na vás Hit Radio Classic těší a těšit se na vás bude i ta skvělá hudba v něm. Vanastovky, Anaka, Spin Doctors a spousta dalších Hit Radio Classic už v pondělí o 6 večer.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hitrádu North Music Calvin Harris a skvělý letní hit My Way. Tak ať se to léto ještě na chvíli vrátí, prosím. Hledáte nebo chcete, přátelé, elixír života? Je to jednodušší, než si možná myslíte. Za elixír života se prý považují chili papričky. Vědci zkoumali 500 000 lidí a vyšlo jim, že při pravidelné konzumaci pikantních přísad a chili papriček se snižuje riziko předčasného úmrtí až o 14%. Jako ne 14 let, ale procent, ale i tak dobrý, ne? No, tak já mám jasno. Až přijdu domů a ohřeju si guláš, co jsem včera dělala, pěkně si ho nabrousím chili papričkama a ještě si to posichruju a pustím si k tomu Red Hot Chili Peppers.

0: letí to jako blázen. 17.38, tohle byl Mr. Props Waves. No a můj čas se pro dnešek zde na Hitrádu Nord Music naplnil. S vámi dneska trávila 5hodinovou jízdu Káťa Sekalová. Díky, že jste nás ladili, já se loučím a taky už se těším, až si naplním třeba sklenku vínem. Jestli frčíte na osecký slavnosti, vidíme se tam, no a jinak slyšíme se opět tady na Hitrádu Nord Music příští sobotu. Mějte se s úsměvem.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hitparádu.
1: Zlepši si náladu.
0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Mami, já mám řidičák!
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
11: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek. Ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, tisíc metrech na horách kolem 13.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.

0: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Is my best.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Radio.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Radio Nord Music. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší